0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Ke dni české státnosti předal předseda Senátu Miloš Vystrčil stříbrné pamětní medaile. Udělovány jsou osobnostem, které vynikly ve svém oboru nebo přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí. Medaily obdrželi ekonom Jan Švejnar, hokejisté David Pastrňák, Jakub Voráček nebo obhájkyně lidských práv Elena Gorolová. Jablečný den v Kroměříži představí v sobotu 10. října staré odrůdy jablek. Lidé na Velkém náměstí uvidí i ukázky tradičních řemesel a ruční lis na mošt. Hokejisté Karlových Varů zvítězili v dohrávce 5. kola extraligy na ledě Sparty 1-0. Rozhodl jediným gólem útočník Ondřej Beránek. Své první čisté konto v ročníku uhájil gólman Dominik Frodl. Pražané podlehli Západočechům po 6. z posledních 7 vzájemných soubojů před svými diváky a ani při druhém domácím startu v sezóně nebodovali. A v úterý bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Denní maxima vystoupí na 20 až 24 stupňů. Na horách naměříme maximálně 16, na Šumavě až 19.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: A u zpráv na Bontonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Úřad vlády potvrdil úterní návštěvu italské premiérky v Praze. Tématy schůzky předsedy vlády Andreje Babiše s Giorgio Meloniovou budou spolupráce mezi zeměmi, konkurenceschopnost a víceletý rozpočet Evropské unie. Návštěva se odehraje v podvečer. Polští vojenští piloti budou moci rychleji sestřelovat objekty pronikající do polského prostoru ze strany Ruska. Vyplývá to ze sdělení Varšavy. Kapitán Ladislav Krejčí se po zranění již cítí dobře a je připraven za českou fotbalovou reprezentaci nastoupit v úterním utkání Ligy národů s Anglií. Výkop je v plánu na 20:45 a v úterý bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů, na horách naměříme maxima kolem 16, na Šumavě až 19 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Ke dni české státnosti předal předseda Senátu Miloš Vystrčil stříbrné pamětní medaile. Udělovány jsou osobnostem, které vynikly ve svém oboru nebo přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí. Medaily obdrželi ekonom Jan Švejnar, hokejisté David Pastrňák, Jakub Voráček nebo obhájkyně lidských práv Elena Gorolová. Jablečný den v Kroměříži představí v sobotu 10. října staré odrůdy jablek. Lidé na Velkém náměstí uvidí i ukázky tradičních řemesel a ruční lis na mošt. Hokejisté Karlových Varů zvítězili v dohrávce 5. kola extraligy na ledě Sparty 1-0. Rozhodl jediným gólem útočník Ondřej Beránek. Své první čisté konto v ročníku uhájil gólman Dominik Frodl. Pražané podlehli Západočechům po 6. z posledních 7 vzájemných soubojů před svými diváky a ani při druhém domácím startu v sezóně nebodovali. A v úterý bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Denní maxima vystoupí na 20 až 24 stupňů. Na horách naměříme maximálně 16, na Šumavě až 19.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

magic. Že mezi příliš a dost stojí vysoký most a opel

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: A u zpráv na Bontonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Úřad vlády potvrdil úterní návštěvu italské premiérky v Praze. Tématy schůzky předsedy vlády Andreje Babiše s Giorgou Meloniovou budou spolupráce mezi zeměmi, konkurenceschopnost a víceletý rozpočet Evropské unie. Návštěva se odehraje v podvečer. Polští vojenští piloti budou moci rychleji sestřelovat objekty pronikající do polského prostoru ze strany Ruska. Vyplývá to ze sdělení Varšavy. Kapitán Ladislav Krejčí se po zranění již cítí dobře a je připraven za českou fotbalovou reprezentaci nastoupit v úterý utkání Ligy národů s Anglií. Výkop je v plánu na 20:45 a v úterý bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů, na horách naměříme maxima kolem 16, na Šumavě až 19 stupňů.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, ta se vyplatí.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Ke dni české státnosti předal předseda Senátu Miloš Vystrčil stříbrné pamětní medaile. Udělovány jsou osobnostem, které vynikly ve svém oboru nebo přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí. Medaily obdrželi ekonom Jan Švejnar, hokejisté David Pastrňák, Jakub Voráček nebo obhájkyně lidských práv Elena Gorolová. Jablečný den v Kroměříži představí v sobotu 10. října staré odrůdy jablek. Lidé na Velkém náměstí uvidí i ukázky tradičních řemesel a ruční lis na mošt. Hokejisté Karlových Varů zvítězili v dohrávce 5. kola extraligy na ledě Sparty 1-0. Rozhodl jediným gólem útočník Ondřej Beránek. Své první čisté konto v ročníku uhájil gólman Dominik Frodl. Pražané podlehli Západočechům po 6. z posledních 7 vzájemných soubojů před svými diváky a ani při druhém domácím startu v sezóně nebodovali. A v úterý bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Denní maxima vystoupí na 20 až 24 stupňů. Na horách naměříme maximálně 16, na Šumavě až 19.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Radio Bonton.
1: Would you dance?

0: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50. Lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
3: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se platí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Rádio Bonton, zprávy.
9: U zpráv na Bontonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Ke dni české státnosti předal předseda Senátu Miloš Vystrčil stříbrné pamětní medaile. Udělovány jsou osobnostem, které vynikly ve svém oboru nebo přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí. Medaily obdrželi ekonom Jan Švejnar, hokejisté David Pastrňák, Jakub Voráček nebo obhájkyně lidských práv Elena Gorolová. Jablečný den v Kroměříži představí v sobotu 10. října staré odrůdy jablek. Lidé na Velkém náměstí uvidí i ukázky tradičních řemesel a ruční lis na mošt. Hokejisté Karlových Varů zvítězili v dohrávce 5. kola extraligy na ligě Sparty 1-0. Rozhodl jediným gólem útočník Ondřej Beránek. Své první čisté konto v ročníku uhájil gólman Dominik Frodl. Pražané podlehli Západočechům po 6. z posledních 7 vzájemných soubojů před svými diváky a ani při druhém domácím startu v sezóně nebodovali. A v úterý bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Denní maxima vystoupí na 20 až 24 stupňů. Na horách naměříme maximálně 16, na Šumavě až 19.
8: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Porotherm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
5: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.

celý den tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

0: Je přesně 8 hodin, já vám přeju krásné dobré ráno, za chvíli odstartujeme ranní bonton. S kým? Třeba s Jankem Ledeckým. Vyrazíme i do Košic. A taky do Itálie.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak, právě v tuto chvíli máme převážně slunečno v Praze, 10 stupňů na teploměru. Dnešek bude jasný až polojasný, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, předpokládané množství srážek 0 mm.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, krásné dobré jitro. Máme světový den srdce. Faktem je, že je pořád lepší to srdce mít, anebo být měkosrdcatý, než ho nemít, anebo ho mít z kamene, že jo? No i to se stává v tom životě. A propo, věda je dneska tak daleko, že lékaři to srdce dokáží celkem slušně opravit. Bohužel to srdce z kamene prý jaksi remontovat nejde. No, nic. V ranním bontonu se vydáme třeba do filmu Lásky mezi kapkami deště. Miluju tenhle ten film. Oslavíme svátek Michala, anebo pokoříme dva světové rekordy, jak jinak než s Emilem Zátopkem. Přidám i kvalitní muziku, no a máme to prostě doma. Tak tedy skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.
0: No a už to rozjíždíme. Roy Orbison, No Pretty Woman, krásná muzika, dáme si taky skupinu Team, a nebo se vydáme do filmu Flashdance. What a Feeling s Irene Caro na Bontonu.

Arin Karam, Flashdance, What a Feeling, taková krásně veselá melodie, doufám, že vám přispěla k dobré ranní náladě. No, vždyť posloucháte také ranní Vontony, 12 minut po 8 hodině a pojďme se podívat do historie. Právě dneska je to 75 let, co Emil Zátopek překonal na stadionu Houšťka dva světové rekordy na 20 kilometrů a taky v hodinovce. No, byl to fakt borec. 29. září v roce 1968 byl v Československu zaveden pětidenní pracovní týden. No, mnozí si ještě pamatují, že se do práce chodilo i v sobotu a volný byl pouze jeden jediný den, což byla neděle. V roce 2005 televizní vysílač a hotel na Ještědu byl prohlášen národní kulturní památkou. Krásná to stavba dodnes. Michal Dlouhý, bratr herce Vladimíra Dlouhého, má 58. narozeniny. Jako dětský herec se objevil v roli Kajdy ve filmu Lásky mezi kapkami deště. Nadaboval třeba taky Breda Pitta anebo Bena Afflecka. Krom toho, že má Michal narozeniny, tak slaví i svátek, takže to má dneska pěkně double. 53-letý je Jiří Strach, samozřejmě je to režisér filmu Anděl Páně, který se v televizní premiéře stal nejsledovanějším filmem roku 2006. Jako herec ho známe samozřejmě, nebo jako herce z filmu Lotrando a Zubejda, kde stvárnil postavu mladého Lotranda. Míša Maurerová se narodila 29. září v roce 79 v Havířově, tedy tato herečka a moderátorka je dnes 47 letá.

0: ztracený naše cesty. No, píseň doznívá, 8 hodin 23 minut. Marek taky celkem jede, co si budeme říkat. Skvělý skladatel, zpěvák, textař. Ať se mu daří, já mu to jedině přeju, samozřejmě. Na další muziku se pojďme podívat za chvíli. Třeba Karel Zich, Lenka Filipová a jejich Mosty. No a ty nás jaksi dovedli až k oslavě svátku. Ten má dneska Michal, je to biblické jméno, znamená podobný Bohu. No a k jeho známým nositelům patří hudebníci třeba Michal Pavlíček, Michal Prokop, textař Horáček anebo Michal Suchánek. Mim Michal Nesvadba, spisovatel Michal Vývek, režisér Caban anebo fotbalista a trenér Bílek. No a pranostika k Michalovi praví: nocli chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem. Nechci být prorokem žádným, ani kladným, ani záporným. Přeberte si to sami. Každopádně pojďme se podívat na naše chlupáče Ulrika a Uxy. Tyto mňoukající slečny mají svátek čičičí, tedy kočičí. No a Fenka Dena zase slaví u psíků a pesonic. Takže slavme nejenom se čtyřnohými, ale i s Michalem.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, s MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 8 hodin 33 minut, čas nám opravdu letí. Přátelé, dneska máme Světový den srdce. Jak a kdy vznikl symbol toho červeného srdce, tak jak ho známe, o tom si popovídáme za chvíli. Mezi tím třeba No Name, Jitka Zelenková a taky nejnovější zprávy.
1: Radio Bonton, zprávy.
2: Hezké ráno, poslanci se dnes odpoledne sejdou k jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Schůze proběhne 10 dnů před obecními a senátními volbami. Opozice ji zdůvodňuje výšší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným střetem zájmu premiéra Babiše a útoky vlády na různé instituce. Ministr vnitra Lubomír Metnar dnes představí plán postupného zvyšování platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Podle jeho dřívějšího vyjádření na síti X vzrostou mzdy v bezpečnostních složkách v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun. Na začátku roku 2029 by tak měl nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy činit 50 000 korun. V Česku dnes začíná jubilejní 30. ročník kampaně Týden knihoven. Letos nese motto 1000 podob čtení, nekonečno radosti. Do akce se zapojí přes 400 knihoven. Francouzský úřad pro civilní letectví požádal o zrušení řady letů na hlavním pařížském letišti a na letišti v Marseille. Ve Francii dnes totiž budou stávkovat státní zaměstnanci. Čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii druhý zápas v Lize národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Deniou podlehl v Praze 1-2 Chorvatsku. A v duelu proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa bude ještě větším outsiderem. Zápas v Edenu začne ve 8:45 večer. Dneska bude krásně slunečno a taky teplo. Odpolední teploty mezi 20 a 24 stupni.

Posloucháte Radio Bonton, je tu ranní vysílání, Milan vám přeje krásné, dobré dopoledne. Dneska máme světový den srdce, no a srdce je v mnohých kulturách rozšířeným symbolem, který může označovat lásku, odvahu, statečnost, bojovnost a taky sebeobětování. No a především to srdce, to červené, je chápáno jako sídlo citu. Jeden z výkladů toho symbolu je, že představuje stylizované fíkové listy. Ty se objevují už jako dekorace na vázách a freskách už ve druhém tisíciletí před naším letopočtem. Jako metafora lidského srdce se objevuje teprve mezi 13. a 16. stoletím. Ano, to červené srdíčko. Dnes známý symbol rudého srdce se dostal do heraldiky až ke konci 15. století pro změnu. No a ten symbol srdce se objevil taky na kartách v tom 15. století. No a jak namalujete znak srdce na počítači? Je to úplně snadné. Na numerické klávesnici podržíte klávesu Alt a napíšete trojku.

0: La. Takže takhle krásně si můžete zaspívat ve druhé hodince ranního bontonu. Dámy a pánové, je přesně 9 hodin. No, těšit se můžete taky na Lucku Vondráčkovou. A taky na Roxette.
1: Radio Bonton počasí.
0: Tak, dneska se nám celkem vede, co se týče toho počasí. Jasno až polojasno, s teplotami 20 až 24 stupňů Celsia. Pršet by nemělo a ten zítřejší den, tedy středa, by měla být úplně stejná jako dnes. No a to jde, ne? Co říkáte?
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Tak tedy ještě jednou krásné, dobré jitro v kalendáři září 29. září. No a druhá 60-minutovka ranního bontonu, to je prostě zábava, nějaké to vědění, rozšíření obzoru, možná taky nějaká legrace trochu. A především muzika, jsme hudební rádio, tak tedy za chvíli Culture Club, Karma Chameleon a dáme si taky Desires, Voyage, Voyage.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

9 hodin 13 minut, krásné dobré dopoledne, přátelé, za chvíli rubrika Žít podle počasí s Dagmar Honcovou. No a tam se dozvíte, jak ten dnešní den bude úplně fantastický, alespoň to tak vidím, protože jinak by to ani nešlo, babí léto, slunce, teploty přes 20, no nic. Pojďme, přátelé, na jedno krásné výročí. Před 20 lety byla ve Varšavě ve světové soutěži krásy Miss World vyhlášena vítězkou tehdy 18-letá Češka Táňa Kuchařová. Tahle blondýnka z Opočna na Rychnovsku porazila přes 100 dívek z celého světa. Po vítězství v tomhleto Miss World se Táňa plně vrhla do světa modelingu, natočila množství reklam, taky klipů a absolvovala herecké kurzy, mimo jiné. Objevila se v mnoha různých show, ve filmu i v televizním seriálu a v roce 2013 skončila na druhém místě v populární soutěži Star Dance. Mnozí určitě pamatujeme. No, jejím manželem se stal herec a hudebník Ondřej Gregor Brzobohatý. Jejich rozvod se bohužel vláčel dlouho stránkami bulváru, no nic proti tomu bulváru, ale... No, v minulosti byl jejím partnerem taky známý pražský politik a teď je jejím manželem lékař Ondřej Havlíček. Tak snad jim to bude klapat a bude to všechno v pořádku. Teď už Lunatic, Chtěl bych tě líbat a za chvíli taky Soul Sister. Oh, na bontonu.

0: začít podle počasí na rádiu Bonton.
1: Krásné ráno. K dnešnímu počasí stačí dvě slova. Babí léto. Je to tak, před námi je další nádherný slunečný den, kdy na většině území Česka poté, co se rozpustí ranní mlhy a nízká oblačnost, nasvítí až 10-hodinová délka slunečního svitu. A v praxi to bude znamenat jasno, maximálně skoro jasno. Cože na obloze uvidíme? Maximálně kondenzační stopy za letadlem, a to ve výšce 8 až 12 kilometrů. Jinak bude obloha nádherně vymetená. A co nejvyšší odpolední teploty, tak ty budou atakovat letní hranici 25 stupňů Celsia. V odpoledních maximech naměříme 20 až 24 stupňů. Mimochodem, pro tento den je teplotní rekord z pražského Klementina hodně starý, z roku 1869. Tenkrát rtuť teploměru zamířila k 27 stupňům Celsia.
2: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
3: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Lucie Vondráčková a Růže, 9:30 ranní bonton. Myslím na vás. Samozřejmě jsme tady až do 10:00. Za chvíli třeba Katarína Knechtová a bože můj, nebo můj bože, bude tu také Standa Hložek, Petr Kotwald, Bílá královna, ale taky Lucka a její zpravodajství.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Hezké dopoledne. Moravskoslezští kriminalisté dnes dopoledne zveřejní nové informace k případu pohřešované 38leté Jany Šerjeníkové z Frýdku Místku. Vedení krajské kriminálky má informovat o dosavadním průběhu pátrání. Sdělena mají být také nová zjištění v případu. Matka dvou dětí, která pracuje jako asistentka krajského soudu v Ostravě, je pohřešovaná od čtvrtka 3. září. Už za půl hodiny se veřejnosti otevře nová stálá výstava Symboly státnosti v Národním památníku na Pražském Vítkově. K vidění budou první návrhy československé vlajky, legionářské prapory, heraldické symboly a nebo vzácné tisky. Papež Lev 14. vyzval Rusko a Ukrajinu, aby se sešli a projednali možnosti ukončení 4letého konfliktu na Ukrajině. Hlava katolické církve to řekla novinářům na palubě svého letadla, ve kterém po 4denní návštěvě zamířil z Francie do Říma. Hokejisté Třince budou v dnešním 6. kole extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce proti Kladnu. Doma se představí i druhé Pardubice, které ve šlágru kola přivítají 3. České Budějovice. I dneska bude krásně slunečno a teplo. Teploty odpoledne vystoupí na 20 až 24 stupňů. Na horách bude kolem 16.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

Tak tohle to byla Katka Knechtová na vlnách Rádia Bonton. Samozřejmě všichni je známe jako zpěvačku skupiny PH, ale Katarína je nejenom zpěvačka, klávesistka, kytaristka, umí dokonce na bubny a skládá ty skvělé písničky. Do roku 97 působila jako vokalistka v prešovské kapele IMT Smile. V roce 99 získala se skupinou PH ocenění Objev roku. Dále má na svém kontě spoustu cen v kategorii nejlepší zpěvačka, nicméně do konce roku 2008 působila s prešovskou kapelou PH. Potom se Katka osamostatnila a je, jak se říká, na své volné noze působí jako solistka. Koukal jsem se na její stránky právě teď, tam toho moc zatím není, Katka asi teďka nekoncertuje, každopádně ty její písničky stále frčí, tak já jí přeju samozřejmě, ať se jí daří, protože to dělá skvěle. Teď už je tady kapelka Rembrandts, Just the Way It Is Baby, dáme si taky Petru Janu, Roxette, no a pak už se těšte na písničky na přání s Danem Kostkou, no a psát o ně už si můžete právě teď třeba na Bonton.

0: Kluč. Tak já se loučím. Přátelé, Milan Fiala vám přeje krásný zbytek dnešního dne. Bude slunce, bude babí léto, to už jsme se všechno dozvěděli z vysílání Rádia Bonton. Ranní Bonton je u konce. 10 hodin je přesně čerstvých a čerstvý nastupuje. Voilà, Dan Kostka, já tě zdravím.
1: Ano, já tě také zdravím. Nepasuje můj kluč a ty jsem jen na lůč. Jsem no, měl jako, takový, jako, už, taková už jako pásnička se mě malinká. jako asociovala. No, no tak jako ano, samozřejmě sluníčko nám pomáhá v tom ano, být čerstvější, protože je to takový krásný baboletní pocit.
0: Baboletní.
1: Baboletní. To je krásné slovo, baboletní.
0: Babolepní, to jsou ty auta, babolep, že jo, když máš pěkný auto, cabrio nebo tak.
1: No. No samozřejmě, ale tak jako my budeme dělat něco úplně jiného, protože je tady 10. hodina, takže už za chvilku rozjedeme dnešní písničky na přání. Ty se měj fajn a zítra spolu.
0: Do it, běž do toho.
1: Ano, potkáme se u tohoto stolu.
0: Čau.
2: Rádio Bonton a Dan Kostka.
1: Ano, přátelé, kamarádi, ještě jednou krásné úterní dopoledne i ode mě. Ano, je to tak, písničky na přání jsou právě teď otevřeny. Já doufám, že vy už máte vybráno a také napsáno. Připomínám, že psát můžete SMS-kou na 736 30888 nebo zprávou na náš Facebook a také Instagram. A nebo rovnou zvednout telefon a vytáčet telefonní číslo 257 437 přímo sem k nám do studia Rádio Bonton. Tak za chvilku jdeme na to. Michala tady máme v kalendáři. Právě Michal dneska slaví svůj svátek, tak pánové, všechno nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, lásky a všeho, co si můžete jen přát, vám přeju. No a posíláme Věru Špinarovou jako první písničku a váš hudební dárek.

na rádiu Bonton skupina Lucie. Já vás zdravím, přeju vám hezké úterní dopoledne. No a mám už tady vaše první SMSky, které dorazily, takže už tak malinko vím, pro koho že dneska budeme hrát, komu dneska budeme dělat ty hudební radosti. Máte velkou šanci na čísle 736 30888, na zprávách na Facebooku a na Instagramu a také na telefonu 257 437. Ale teď už jedna SMSka. V ní píšete: ahoj Bontoňáčku, mohu vás poprosit o písničku od Václava Neckáře, Kde jsou ta rána stříbrná. Moc děkuji, napsala nám Maruška, takže milá Maruška, samozřejmě můžete. Zdravím vás, přeju vám hezký úterní den i s Václavem Neckářem. Právě teď vám zpívá na Bontonu, tak tady ho máte.

Na Rádiu Bonton dáma s opravdu úžasným hlasem. To byla Whitney Houston na našich vlnách. Také jsou tady úterně vyladěné písničky na vaše přání, takže pojďme se podívat na další SMS-ku, která dorazila. No a ve které píšete: dobrý den, Dane, prosím o zahrání písničky Královské reggae pro vás ve studiu a pro všechny dlaždiče. Děkuji. Píšou kluci Říhů, takže kluci Říhů, zdravím vás z Bontonu. Přeju vám, ať vám to dneska jde všechno od ruky. V každém případě teď už jedna mírně pohádková, krásná Královská reggae pro vás na Bontonu, tak ať se vám líbí.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

Tak to byl Mekyšbírka s Martou na vlnách Rádia Bonton. S vámi úterně vyladěné písničky na vaše přání. Tak pojďme se podívat na dalšího z vás, kdo píše. Píšete: dobrý den, jsme moc rádi, že váš kolega pan Milan Fiala je po té autonehodě v pořádku. Všichni jste moc fajn, umíte nás potěšit svým osobitým humorem a milým slovem. Prosili bychom zahrát písničku Kamarád od Hanky Zagorové. Děkujeme moc, tak tohle píše Marie a Karel. Tak přátelé, i my jsme moc rádi, že Milan všechno přežil v naprosté pohodě, že všechno odnesli jen pomačkané, pochroumané plechy, takže právě teď pro nás, pro všechny, hlavně pro vás, Maruško s Karlem na vlnách Rádia Bonton, Hanka Zagorová a její kamarád. Tak ať se vám líbí.

na rádiu Bonton. Úžasně zpívající George Michael. Já vás zdravím, přeju vám nádherné úterní dopoledne. Pojďme se podívat, pro koho dalšího budeme dnes opět vytvářet ty hudební radosti, který každý den, všední den na rádiu Bonton vysíláme mezi 10. a 11. hodinou. Vypíšete krásný den do Bontonu a Danečkovi, velkému Kostičkovi, prosím o zahrání písničky pro moji kamarádku Lidušku Bursíkovou k jejím včerejším narozeninám. S přáním hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody do dalších let. Písničku od Nedvědů k narozeninám. To vše jí přeje její kamarádka Gabča. Děkuji za zahrání. Tak milá Liduško, k Gabče se připojím velmi rád. No a já vám za celé rádio Bonton přeju jen a jen to nejlepší. Hlavně hodně zdravíčka. No a s námi už je připraven také František Nedvěd. Tak zpívá pro vás právě teď.

Tak to byly Ace of Base na rádiu Bonton. Krásné úterní dopoledne vám všem přeju. Jsou tady písničky na přání s datem 29. září. Do nich píšete ahoj rádio Bonton a milý Dane, poprosím o Michala Hrůzu a písničku Bílá velryba pro mého přítele Michala k dnešnímu svátku. Moc děkuji a přeji vše nej a nej. Tak tohle píše Verča. Tak Verčo, díky za to, že jste si vzpomněla samozřejmě. No a vašemu Michalovi právě teď dnešní další sváteční oslavenec Michal Hrůza. Na Bontonu je připraven, tak tady ho máte.

0: Na Radiu Bunton dospíval Phil Collins. Za námi jsou také úterní písničky na vaše přání. 11. hodina se blíží, po 11. bude zpívat třeba Lucie Bílá. Dáme si také Miraj. Ano, jejich sladký malinový sirup. Jako další na scéně Bontonu se objeví také Status Quo. Tak tedy hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: No a my se už za malou chvíli malinko podrobněji podíváme také za Michalem, nebo se píše na Michala, který dnes slaví svůj svátek, což o něm praví hvězdy. Dozvíte se za několik málo minut. Do té doby pojďme hrát. Teď už je připravený John Paul Young.

0: na rádiu Bonton natupírovaný ananas, jak se mu kluje houčesu, hodně často říkává, pravda. Ano, tak to byl Rod Stewart, já vám přeju hezký den, máme tady úterý 29. září a to znamená, že Michal nám září v kalendáři dneska slaví svůj svátek, no a cože o něm říkají hvězdy, tak například to, že jeho život bude vždy plný změn, ale nakonec se mu přece jen podaří ukázat smůle záda, za všech okolností zůstává zodpovědnou osobností, která si udržuje potřebný nadhled. Ve vztazích se mu daří v případě, kdy protistrana pochopí, že má co dočinění s těžkým introvertem, který si svůj vnitřní život zásadně nechává pro sebe. Jinak bývá prý také velmi seriózní, ale někdy se z něj pod tlakem určitých životních okolností nečekaně stane dobrodruh, který jen stěží dokáže odolat volání různých lákavých exotických dálek. Tak takový je prosím Michal podle hvězd. Pánové, ještě jednou všechno nej k svátku. Pokud nás sledíte za volantem, za několik málo minut jsou tady dopravní informace, no a další výborná muzika k tomu. Za chvíli třeba Verona, anebo Status Quo.
1: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
6: Nejlevnější pneu.cz.

0: Posloucháte Rádio Bonton, tak tohle byly status quo minutku před 11:30. Já vám přeju krásné úterní dopoledne. Venku máme nádherné počasí, které opravdu vyzývá k nejrůznějším výletům. No a pokud nás sledíte třeba někde na cestách za volantem, pojďme se podívat, jakže to aktuálně vypadá.
1: Rádio Bonton doprava.
0: No a začínáme problémem na dálnici D0. Tady pozor na exitu 23 na výjezdu ve směru k D7, kde právě teď policisté řeší nehodu dvou osobních vozidel. No a problémy máme také na D8, tady pozor na 57. kilometru ve směru na Prahu, i tady se řeší nehoda dvou osobáků. Tak opatrně, přeju vám šťastnou cestu, no a posílám slzu, bude také Taylor Dayen. A teď už na Bontonu Xindl X.

na Rádiu Bonton, skupina Slza a jejich žár. Já vám přeju krásný úterní den s datem 29. září, pokud máte ve svém okolí nějakého toho Michala. Nezapomeňte, že právě on dneska slaví svůj svátek, tak popřejte, ať si netrhnete ostudu. V každém případě, když se podívám na dnešní narozeniny, musím říct, že se nám celkem urodilo. Slaví třeba herečka Míša Maurerová, také herec Jiří Hána, herec a režisér Jiří Strach a také herec a dabér, vynikající dabér Michal Dlouhý. Takže, milá dámo, milí pánové, za celé Rádio Bonton přeju všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. No a do 12. hodiny posílám také další muziku, už za chvíli třeba Bobby McFerrin, budou také Miraj nebo Lucka Bílá, no a teď už na Bonton Scorpions.

Na rádiu Bonton dospívala Anna K. Já vám přeju krásný úterní den, necelé dvě minutky a je tady dnešní pravé poledne, no a po něm další skvělá muzika, například kapela

0: Máme tak krásné počasí, dáme slunce v duši, budou tady Nightwalk. No a po dnešní 12. hodině také The Police. Tak tedy hezké úterý a ať se vám Radio Bonton opravdu nádherně poslouchá.
1: Radio Bonton počasí.
0: No a teď už se pojďme podívat na zítra, to bude jasno nebo skoro jasno. Později večer čekáme od západu přibývání oblačnosti. Pozor, ráno ojediněle výskyt mlh, tak hlavně za volantem opatrně. No a ty nejvyšší denní teploty zítra naprosto v pořádku a parádní. Naměříme 20 až 24 stupňů Celsia.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: No a teď už samozřejmě přeju dobrou chuť k vašemu úternímu obědu a posílám také takový parádní hudební zákusek. O něj se postará Václav Neckář.

0: Na Rádiu Bonton zpívala Laura Branigan, 12 hodin 17 minut, tak to je aktuální čas, já vám přeju hezký úterní den. Mimochodem, pokud byste si chtěli udělat opravdu takový příjemný výlet, vyrazte za podzimní atmosférou do dýňového ráje na farmě Vraňany. Až do konce října tady na děti, ale také dospělé, čeká svět plný dýní, tvoření, zábavy a podzimních chutí. Navíc projít si můžete dýňovou stezku, zastavíte se u fotokoutku a užijete si opravdu krásnou podzimní výzdobu plnou těchto dýniček, které tam na vás všude čekají. Tak pokud nemáte co na práci, zajeďte se tam i s celou rodinkou podívat a parádně si to ve Vraňanech s dýněmi užívejte. Za chvilku mám pro vás také další dopravní informace, tak pokud nás ladíte za volantem, laďte dál. No a do té doby další muzika, třeba The Righteous Brothers anebo Marek Ztracený. Tak zůstaňte s námi.
1: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
2: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
9: Radio Bonton.

0: Posloucháte Rádio Monton, mimochodem hudebními kritiky byla právě tahle skladba vyhlášena nejsmutnější písní všech dob. Tak to byly The White Jazz Brothers na Montonu, ale teď už dopravní informace.
1: Rádio Monton, doprava.
0: A začínáme na dálnici D11. Pozor, velký problém tady máme na 39. kilometru ve směru na Prahu, kde se vyšetřuje dopravní nehoda, je kvůli ní dálnice uzavřená. Odklon na exitu 42 Libice. Počítejte s komplikacemi a zdržením. No a stále se ještě také vyšetřuje nehoda na D0 na exitu 23 na výjezdu ve směru k D7, kde jsou v sobě dva osobáky. Tak jezděte opatrně, přeju vám šťastnou cestu a posílám také další skvělou muziku. Za chvíli Nightwork, také ABBA, anebo Petr Hapka.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybím břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

Ja však znám tu les. Ach, krásko, z přetěžky vidím.

skupina Nightwork na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásné odpoledne v úterý 29. září, kde Michal slaví svůj svátek. Jinak máme také Světový den srdce a já mám pro vás také další muziku. Do 13. třeba Shakira, také Banket a nebo Bon Jovi.

0: Na rádiu Bonton zpívala Marika Gombitová, její legendární Kolosoum, minutku po 13. hodině. Michal David, tak ten už je připraven s další muzikou. Po 13. se k němu přidává také kapela Krištof. A nebo Tina Turner. Tak hezké úterý a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a pojďme omrknout středu, ta bude jasná nebo skoro jasná, později večer čekáme od západu přibývání oblačnosti, no a ráno o jedinělé mlhy. Jinak ty nejvyšší denní teploty velmi, velmi příjemné, zítra 20 až 24 stupňů Celsia.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Ano, a teď už společně pokračujeme dál úterním odpolednem i s další muzikou. Tady už je slavná to dvojka, Chris Norman a Suzy Quatro.

0: Na Rádiu Bonton Jirka Korn, já vám přeju krásné úterní odpoledne. Mimochodem, když se tak na to dívám, tak 29. září přineslo opravdu velkou spoustu nejrůznějších historických zlomů. Například, když se podíváme do roku 1711, tak to právě dnes Juraj Jánošík převzal velení celé Uhorčíkovy bandy a složil zbojnickou přísahu. No a tím vlastně začal poslední rok a půl jeho života, kterého přivedli před soud a také na šibenici. No, tak to bylo něco z historie, teď už něco z té současnosti. Za chvilku aktuální dopravní informace a k tomu všemu výborná muzika, například Petra Janů anebo kapela Kryštof. Tak zůstaňte s námi.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda gamerům.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 tisíc korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.

0: panečku, to je hlas jako zvon, aby taky ne, patří totiž Petře Janů, která právě teď zpívala na vlnách Rádia Bonton. Je přesně půl druhé, hezké odpoledne přeju, zdravím všechny řidiče, kteří nás ladíte, pojďme se podívat na cesty.
1: Rádio Bonton doprava.
0: No a začínáme na dálnici D1, stále tady máme velký problém na 23. kilometru ve směru na Prahu, kde havaroval náklaďák s osobákem, navíc se nehoda stala v úseku práce na silnici, ale co je dobrá zpráva, alespoň tak, že byl obnoven provoz pro osobáky levým jízdním pruhem. No a pak ještě D2, tady pozor na prvním kilometru ve směru na Brno, kde se právě teď vyšetřuje nehoda dodávky s nákladním vozidlem. Tak hlavně prosím opatrně, v klidu a v pohodě. No a já posílám další muziku, za chvíli Ed Sheeran, Michal David anebo Robbie Williams.

Na Rádiu Bonton dospíval Ed Sheeran. Já vám přeju krásné úterní odpoledne. Tak když už jsem se tady včera, nebo spíš před chvilkou, má chvilka to byla, bavil o těch historických milenících, které se pojí k dnešnímu dni, tedy 29. září, nedalo mi to a ještě jsem začal štrachat. Až vyštrachal jednoho velmi, velmi bohatého pána, protože se psal rok 1916. No a právě dnes, tedy 29. září, se americký ropný magnát a průmyslník John D. Rockefeller stal úplně prvním miliardářem na světě. No, panečku, nežil si vůbec, ale vůbec zle. No, já mám pro vás také parádní, ovšem parádní muziku. Za chvilku to bude třeba Kateřina Marie Tichá, budou také Ricky Epovery, anebo kapela Zóna Bontonu právě teď. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

0: Posloucháte Rádio Bonton, já vám přeju krásné úterní odpoledne. Mám pro vás také nabídku muziky, která tady bude po 14. hodině. Třeba pánové Standa Hložek s Petrem Kotwaldem. Ano, naprosto v pohodě, hrajeme dál. Slovenští kolegové, kapela No Name. No a jako další se objeví také Nick Kershaw. Tak hezké odpoledne a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: No a už za chvilku další milá návštěva ve studiu, tentokrát meteoroložka Dagmar Honcová. Ta pro vás chystá počasí na zítra. Já jsem přichystal další muziku, tady už jsou Kamufláž.

0: Posloucháte Rádio Bonton, zatímco zpíval Nick Kershaw, Dáša Honcová si dělala poctivé poznámky k zítřejšímu počasí. No a jakže to vlastně vidí?
1: Žít podle počasí na Rádio Bonton.
2: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na středu. Tentokrát budeme potřebovat opalovací krémy, sluneční brýle a v okolí Českomoravské vrchoviny také draky. Protože právě na Českomoravské vrchovině bude foukat čerstvý vítr v nárazech o rychlosti 55 km za hodinu. A malinko tak bude snižovat i pocitovou teplotu. Teplotu, kterou naměříme na teploměru ve 2 metrech nad zemí v zastíněné meteorologické stanici, by se nemusel stydět ani červenec. V odpoledních maximech totiž rtuť teploměru opět bude atakovat letní hranici 25 stupňů Celsia. Ještě přidám informaci, že to nejteplejší 30. září přinesl rok 1868. Tenkrát nejvyšší odpolední teploty dosahovaly 26 stupňů Celsia.
3: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, s MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy, too comfortable to take off.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: vlnách Rádia Bonton teď na podobné téma. Dopravní informace, pojďme na to.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: A začínáme hned několika problémy na dálnici D11. Stále platí velká výstraha před 39. kilometrem ve směru na Prahu, kde se stala vážná dopravní nehoda. Stále se tady odstraňují její následky. No a D11 ještě jednou, tentokrát 104,5. kilometr ve směru na Jaroměř, kde havaroval osobák do svodidel. No a míříme ještě na D1, tady nám stále straší ten 23. kilometr ve směru na Prahu, kde se navíc v úseku práce na silnice stále řeší nehoda náklaďáku s osobním vozidlem. Tak jezděte prosím opatrně a v klidu. Já vám přeju šťastnou cestu, no a muzikám to budou opět a Radeček a s nimi zpěvačka Eli. Bude také Chris de Berg, anebo Lucka Vondráčková.

0: Na Radio.on právě teď dospíval Chris de Berg. Já vás, přátelé, zdravím, přeju vám nádherné úterní odpoledne. Vítám tady Markétku Majerovou. Markétko, ahoj, rád tě vidím.
1: Ahoj, venku je léto.
0: Ano, venku je babí léto, že jo?
1: No ne, je tam úplný léto, jako je tam léto. Vedro.
0: Tak si říkám, hele, není na čase odejít a nechat to tady na tobě?
1: Určitě jo, a užij si to, je to skvělý.
0: Tak já jdu užívat, vy si užívejte Markétku od 15. hodiny a zítra v 10. Ahoj, mějte se krásně.
1: Ahoj.

0: a Michael Jackson. A venku je krásně a vydrží to.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Protože to vypadá, že noční teploty by se měly pohybovat mezi 8 až 10 stupni, což pozor na to, ale zítra jasno až skoro jasno, sem tam ráno mlha a teploty 17 až 21 stupňů, takže babí léto se prodlužuje na neurčito.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, je úterý 29. září, svátek slaví Michalové, za chvilku se na ně podíváme. A krom toho se dneska různě po světě slaví Národní den kávy, den bílého heterosexuálního muže, už je vás zřejmě málo, pánové, a i Světový den srdce, tak to si všechno projdeme. Ale teď tu má Mike Oldfield a Maggie Reilly, Chinasky, a začínají Opus s jejich hitovkou Life is Life. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: 15:21, podíváme se na dnešní oslavence. Těmi jsou Michalové. Pokud vás zajímá, kolik Michalů je, tak je to slušně velká parta. Je vás, pánové, 1, 2, 3, 3, 2, 4, jo? 123 324, podle posledního sčítání. A vaše jméno překládáme jako podobný Bohu, nebo ten, který je jako Bůh. A váš život je plný změn a za všech okolností zůstáváte zodpovědnou osobností, která si udržuje potřebný nadhled. Býváte velmi seriózní, ale někdy se pod tlakem určitých životních okolností nečekaně stáváte dobrodruhy. A jen stěží dokážete odolat volání lákavých dálek. Takže, milí Michalové, 123 324 oslavenců, tak všechno nejlepší a pořádně si svůj dnešní svátek užijte.
1: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na toyota.cz.
3: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
7: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.

Příjemné odpoledne s Rádiem Bonton. Zastavme se u toho, že 29. září se slaví Světový den srdce. Každý rok má jako jiné podtéma. Letos volně přeloženo je to o tom, že srdeční onemocnění může být na první pohled skryté. Nepřehlédněme ho. Což jako připomíná to, že na to srdíčko, i když nemáte žádné příznaky, tak prostě najednou nejste. Jo? Takže jediné, co se dá, spousta organizací celosvětových se shodlo na tom, že Světový den srdce vznikl už v roce 2000, jo? A nevznikl jen tak, tady je pár jako příšerných čísel, protože kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou úmrtí. Ročně na světě 17 milionů lidí, jo? To je zhruba 31% celkového počtu úmrtí, takže to je fakt strašně moc. A v České republice je to ještě horší, protože kardiovaskulární problémy připraví o život zhruba jako, je to 40% všech úmrtí, které máme za rok v České republice. A pak je to tady ještě jako rozdělené na srdeční selhání a cévní onemocnění mozku a tak. Řekněme si, že hlavními rizikovými faktory je vysoký krevní tlak. To ale se dá měřit, že jo? A když je vysoký, tak se na to berou léky. Vysoký cholesterol, obezita, cukrovka, kouření, nadměrné pití alkoholu a nedostatek pohybu. A lékaři říkají jednak prevence, prevence, prevence, choďte na pravidelné preventivní prohlídky jednou za dva roky. A pak mikrozvyky, kterými můžete změnit jako celý svůj denní režim. Třeba místo výtahu použít ty schody. Nebo se každý den kratičce projít. Nebo si přidat porci zeleninu k obědu. Ty malé změny totiž máme šanci udržet. Takže, když jste si naposledy měřili tlak, tak to napravte, protože ta čísla jsou ukrutná. A kdy jindy to napravit, než právě dnes, když se slaví Světový den srdce. Tak zdravé srdíčko vám přeji.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak.

na Mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.

Robin Gibb na rádiu Bonton chvilku před 16. hodinou a po 16. bude například Lucka Bílá. Taky kapela Krištof.

0: jak bude zítra?
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Bude stejně jako pozítří, jasno až skoro jasno, ráno místy mlhy a denní maxima 17 až 21.
1: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, úterý 29. září a začal týden knihoven. A to je moc krásná akce, o které si za chvilku řekneme víc, ale do té doby například Eláni, Rokset, kapela Krištof a začne Hana Zagorová s Petrem Reskem. Hezké odpoledne s Bontonem.

Příjemné odpoledne s Rádiem Bonton, je 16 hodin, téměř 10 minut k tomu a já se budu věnovat týdnu knihoven, který začal a je to vlastně největší společná událost českých knihoven. Probíhá to po celé České republice a je to vlastně největší knihovnický happening a každoročně láká na celou řadu společných i drobných akcí a koná se už od roku 1996, takže to máme jubilejní ročník a těší se pořád větší a větší oblibě. Takže když se mrknete na to, co se koná zrovna ve vaší knihovně, letošní téma má, letošní motto je 1000 podob čtení, nekonečno radosti. Mně se třeba hrozně líbí, jak se v knihovnách začaly dělat pro děti přespávačky. Bůh ví, co všechno je připraveno. Na týden knihoven mrkněte se na knihovnu ve vašem okolí a vyražte. Určitě to bude zážitek. Stejně tak, jako za chvilku kapela Elán.

0: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.

taky si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton dal bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo čips.

0: coraje. Sí.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: na Rádiu Bonton v 16 hodin 38 minut a my se teď podíváme, co se právě dnes 29. září stalo v historii. Tak přátelé, v roce 1829 se v londýnských ulicích poprvé objevili policisté nově založeného Scotland Yardu. A dneska ten Scotland Yard sídlí ve 20 poschodovém úřednickém bloku. Teda předpokládám, že všech těch 20 poschodí patří jim, ale v roce 1829 právě dnes byli poprvé tito policisté v londýnských ulicích. A pak mě tady zaujalo, že v roce 1913 německý vynálezce motoru pan Diesel zmizel z parníku na cestě do Anglie, jo. A 10. října bylo nalezeno jeho tělo ve vlnách Lamaňského průlivu. A teď jako samozřejmě spousta hypotéz, co se stalo. Ví se, že on ve večerních hodinách odešel do své kajuty a domluvil si budíček na ráno. Ráno postel neustlaná, nikdo ho na lodi nenašel. Pak 10. října našli to tělo, které bylo v tak špatném stavu, že námořníci vzali jenom hodinky, peněženku a doklady. Takže on tam jako žuchnul s peněženkou, s dokladama. A ty později identifikoval jeho syn a to tělo vrátili tehdy do moře. A teď se spekuluje, že to byla sebevražda, že Diesel byl zadlužený, že trpěl finančními problémy. No, tak tomu já třeba osobně nevěřím. Vražda konkurencí, to bych tak viděla, protože dieselový motor způsobil absolutní revoluci tehdy. A nebo nešťastná náhoda a přepadnutí, že se mu třeba udělalo špatně a vypadl přes nízké zábradlí. Tak to by se stát mohlo. Nicméně dodnes neobjasněno, ví se jenom, že právě dnes v roce 1913 pan Diesel zmizel z parníku. A pak je tady veselější datum, teda slavilo se hlavně v jedné rodině. V roce 1916 právě dnes se americký ropný magnát a průmyslník pan Rockefeller stal prvním miliardářem na světě. No, tak budiš mu to přáno.
1: Radio Bonton.
2: Kup mi den, kup mi noc,

0: Turbo na rádiu Bonton v 17 hodin, za chvilku už třeba Jirka Korn. Já bývá známý tím, jak jsem se ztrácen. Taky Tomáš Klus. Vystoupáme výš nad střechy paneláků. A dejdou. A zítra bude hezky.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Konkrétně to znamená, že bude jasno až skoro jasno, ráno místy mlhy, denní teploty 17 až 21 stupňů.
1: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, je úterý 29. září a tipněte si, kolik je v Českých Budějovicích kaváren. Mě to tak zajímalo, takže jsem si našla, že přibližně 80 až 180 podniků se označuje jako kavárny. Podle toho, jak přísná kritéria pro ten výběr použijeme, jo? A když jsou přísná ta kritéria, tak je to 79 až 99 firm. Mluvím o tom proto, že v Budějovicích začal kávový týden. A na ten se za chvilku podíváme podrobněji. Do té doby třeba Modern Talking, Tomáš Klus, anebo ABBA. Hezké odpoledne.

0: Radio Bonton. Radio Bonton.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

Anton, hezké úterní odpoledne. Slíbila jsem vám informace o budějovickém kávovém týdnu, který začal už včera a poběží pěkně až do 3. října. Na programu jsou tematické workshopy a přednášky, taky ochutnávky výběrové kávy a vyvrcholením akce je budějický Coffee Fest. Ten je 2. a 3. října a nese podtitul Je to jenom kafe nebo není? Tak je pro vás připravená celými Budějovicemi kávová stezka. A ta má jako motivovat i obyvatele Budějovic, i turisty k objevování budějovických kaváren. Takže pokud jste milovníci kávy, neměli byste tento týden chybět v Českých Budějovicích.

0: Pontonem.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na dermax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formil prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.

0: co, vy, kteří jste měli včera volno, tak ledva jste se v práci ohřáli. Už je zítra polovina pracovního týdne. Toto ale náhle utíká, takže je ideální čas užít si dnešní krásný večer. Zítra bude taky hezky. Jako fakt se máme, že to baví léto. Vypadá, že ještě nějakou chvilku vydrží. Nezapomeňte popřát všem Michalům k jejich svátku. Markéta Majerová se na vás bude těšit zase zítra ve 3. A teď vás tu nechám v hezké společnosti, protože budou třeba Queenie, Cock Robin a začne Kaja Gott. Hezký podvečer a večer s Bontonem.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterie, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Business Party.
1: Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a zakladatel společnosti CR Sklo, pan Jaroslav Dvořák. Dobrý den.
2: Dobrý den, Aleši, já zdravím.
1: Vy děláte doslova na míru jak zimní zahrady, tak i samozřejmě pergoly. Teď mě napadá, jaký rozdíl mezi pergolou a zimní zahradou? A dokonce mám pocit, že lidi si představují pod pergolama úplně něco jiného.
2: No, přesně tak, dřív byly pergoly brány jako nějaká dřevěná konstrukce, jako rošt někde u domu, že jo, kde si jako vysadl a měl si nějaký trošku zastínění přes ty vlastně fošny. Dneska pergola už je jakoby klasická konstrukce, která už je zasklená minimálně nějakou střechou, buď nějakým sklem nebo polikarbonátem nebo třeba i plechem. Ale zimní zahrada ta už je braná, že je celo zasklená.
1: A samozřejmě má jiné využití než pergola klasická. Tak. Přichází zájemci s tím, že už vědí, co chtějí?
2: Většinou ano, většinou už ví, jestli chtějí pergolu nebo zimní zahradu, garážové stání a tak dále.
1: Jak jste na tom třeba se servisem? Co když po záruční době budu mít problém?
2: Všechno si schováváme, všechno máme v systému a v papírech, máme pozáruční servis, není problém. Když někdo rozbije sklo po x letech, třeba sekačkou, co se občas stane, tak jim ho dokážeme vyměnit a servis je prakticky na všechno, i na ty profily.
1: Nejoblíbenější rozměr zimní zahrady?
2: No, u nás to je takových 6x4 metrů, protože je to takový rozměr, kam už si dáte ty židle, stoly, nějaký věci, třeba nějaký doplňky, třeba výřivku nebo sauničku, nebo nějaký další gaučík, takže 6x4 metry je taky nejoblíbenější rozměr.
1: Jak se na to díváte z pozice ornitologů? Nemáte strach, že vám do toho budou narážet ptáci?
2: A taky se to děje. Taky se to děje a zákazníci se nás na to ptají a už máme zkušenost, jsou teď speciální samolepky, které my moc nevnímáme na tom skle, jsou to opravdu taky průhledné samolepky, různý motivy, které když na to nalepíte, tak vlastně ty ptáci už to vidí z dálky a už ten problém je vyřešený, takže se nemusíte bát.
1: U těch zimních zahrad je jasný, ty jsou samozřejmě vždycky zasklený, ale stane se, že třeba někdo chce pergolu a potom zjistí, že by ji chtěl zase zasklít?
2: To se nám stává velmi často. Uděláme pergolu a za 14 dní nám vlastně moji zákazníci, že by to chtěli zasklít a můžeme to udělat za 14 dní, za rok, za tak dlouho budu chtít, protože se to dá připravit tak, aby se to do budoucna dalo zasklít nebo zastínit.
1: Já vám děkuji za rozhovor. V dnešní Business Party si se mnou povídal za společnost CR Sklo, její zakladatel, pan Jaroslav Dvořák. Děkuji, nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
2: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
1: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu MP Maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

odtud sto kapesníků na bůhví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku placatou jak stín a plnou jak ten kufr spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději, naději.

Už proto bys měl věřit. Už bys měl vážně jít. A přitom dávej pozor, aby ses neohlídl.

0: Radio Bonton. Jsem
1: v dyně, kterou plaveš. Když proskočím ti srdcem,

tři trubky, jeden bubeň, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. V újezdu nad lesy už evidují téměř 400 nemocných strávníků tamní základní školy. U 58 z nich se potvrdila salmonelóza. Případem se zabývá také policie. Děti a mladiství mají v Česku stále snadný přístup k alkoholu a dalším návykovým látkám. Česká obchodní inspekce zjistila během letních kontrol porušení předpisů ve více než polovině provozoven. A hokejisté Třince zůstávají v extralize 100%. Kladno porazili 6-4 a po šestém kole vedou tabulku s plným počtem bodů. Dnes bude jasno až polojasno, ráno se místy objeví mlhy. Teploty vystoupají na příjemných 20 až 24 stupňů Celsia, přes den bude místy foukat čerstvý vítr, pršet ale nemá.

0: Radio Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma. Radio Bonton.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu zdraví Ondřej Albrecht. Premiér Andrej Babiš při hlasování o nedůvěře své vládě obvinil opozici, že jejím jediným programem je antibabiš. Doplnil také, že nekrade a nemá v plánu krást, protože má celkem dost peněz. Policistům, hasičům, celníkům a příslušníkům vězeňské služby porostou v příštích 3 letech platy. Každý rok si mají polepšit asi o 2600 až 2900 korun. A Estonsko připisuje srpnový požár ve zbrojním podniku Milrem Robotics žhářskému útoku nařízenému ruskými tajnými službami. Moskva jakýkoliv podíl odmítá. Dnes bude jasno až polojasno, ráno se výjimečně objeví mlhy. Teploty vystoupají na příjemných 20 až 24 stupňů Celsia. Přes den ale bude místy foukat čerstvý vítr, pršet by nemělo.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. V újezdu nad lesy už evidují téměř 400 nemocných strávníků tamní základní školy. U 58 z nich se potvrdila salmonelóza. Případem se zabývá také policie. Děti a mladiství mají v Česku stále snadný přístup k alkoholu a dalším návykovým látkám. Česká obchodní inspekce zjistila během letních kontrol porušení předpisů ve více než polovině provozoven. A hokejisté Třince zůstávají v extralize 100%. Kladno porazili 6-4 a po šestém kole vedou tabulku s plným počtem bodů. Dnes bude jasno až polojasno, ráno se místy objeví mlhy. Teploty vystoupají na příjemných 20 až 24 stupňů Celsia, přes den bude místy foukat čerstvý vítr, pršet ale nemá.